0: kto iný by mohol byť zlatým klincom Túfaranka Festu než Túfaranka. Nášmu mikrofónu neušiel jej kapelník, ktorému pri otázke na najbližšie koncerty pomáhala celá kapela.
1: Jenda Bílek, kapelník domácej Túfaranky, hostiteľskej kapely. Ja sa teraz zahrám na úplne neznalého pomerov. Túfaranka ze Šakvic a Túfaranka Fest je v Rakvicích. Prečo?
2: No pretože tady krásne prostredí a my si to deláme vlastne od roku 2005 a tenkrát ešte v Šakvicích nebylo, ako už to tam zelebené, ale tenkrát ešte tam nebyli tak prostredí takové, aké kvalitní a dneska už to prostredí ako tady, už to je zažitý prostredí, už to nemieníme. Jo.
1: Takže poslucháč už je na to zvyknutý, tá návštevnosť je tu teda úžasná, je taká každý rok?
2: No zhruba jo, plus minus 100 lidí, áno, krásná.
1: Túfaranka ako teda logicky stálica tohoto festivalu, hrávate za každým s takým tým vedomím, že treba priniesť niečo nové na ten Túfaranka Fest, alebo skôr sú ľudia radi za tie staré dobré vaše osvedčené hity?
2: Spíš ako ten repec vždycky vychází z toho ranku té Túfaranky a občas je tam hozený takový ten jako nějaký bombonek, který je novej, ale jako neděláme to tak, že bychom jako každý rok hráli něco nového.
1: Túfaranka momentálně so svojím letním programem je na tom ako? Máte tohto ročné leto nabité plné, alebo si doprajete čas aj na nějaký oddych?
2: No v každém případě budeme hodně opálení. Já si prosím tě nepamatuju, kde hrajem příští týden, takže jestli budeme hrát na Slovensku. Kluci, mám tady kluky kolem sebe?
3: Palkovice.
2: To, ale to je Fridek Místek, no a takže... Na Slovensku. Něco tam. Jo, počkej. V Němšovej hrajem. Koliká ty hrajem v Němšovej, kluci?
3: Za měsíc.
2: Za měsíc od jedenčka hrajem v Němšovej. Ale úplně není to třeba přesný, aby tam zas nebyli lidi a nečekali, jo?
1: Výborne, tak my to ešte upresníme, každopádne ďakujem.
0: No a Jenda Bílek sa trafil takmer presne. Koncert Túfaranky v Němšovej bude 14. augusta.

0: Minulý týždeň v našej relácii pozýval do Rakvíc i Ratíškovíc obľúbený spevák, moderátor a náš brnenský rozhlasový kolega Karel Hegner. Ten sprevádzal obe podujatia hovoreným slovom.
1: Karliček Hegner, známy to spevák, dychovkový moderátor. Takisto dnes v ktorej z úloh?
2: V úloze dneska tam povídám jenom takhle. Tak uvádím nejaký ty kapely, nejaký ty písničky a raduju sa, jak krásne hrají kapely.
1: Minule sme sa bavili v minulotýždňovej kapele Hraj. Mirka sa pýtala, že či si ešte niekedy tak zaspievaš, keď ťa popri tých moderátorských povinnostiach oslovia, že či by si náhodou dneska už takému došlo?
2: Dneska ne, a myslím, že ani nedojde. Ale jako samozřejmě, když mě někdo pozve, tak jdu, ale nikdy se tam necpu, jo? Nikdy nelezu, že bych tam seděl a najdu tam skočím a začnu zpívat. To se nedělá prostě. To bych si nikdy nedovolil a fakt jsem to nikdy neudělal.
1: Napriek tomu víme, že jsou aj taky.
2: Ano, říkáš to naprosto přesně.
1: Dnes Rakvice, zajtra Ratíškovice, možno tak z pozice je skúseného moderátorského dychovkového harcovníka, také porovnanie možno tých akcií. Tu je to, aké je možno pre aký typ poslucháča vhodnejšie, aké je to v Ratíškoviciach?
2: Oba dva sú vhodné pro poslucháče. Oba dva mají své kouzlo, že jo, Ratíškovice to je historie, to je tradice, mnoho leta, to byl tuším rok 68, kdy to tam bylo založeno, což značí, že to je opravdu teda dlouhá historie. Tady je to jakoby 20. ročník pseudo, protože dva ročníky nebyly, že jo, kvůli covidu, ale jako tady je to takové rodinnější a tam je to zase takové, že jo, rozprostřenější na tom hřišti, tak všechno má svý kouzlo, no. Ale kapely hrají vždycky s radostí, s chutí, myslím, tam i tady.
0: Karla Hegnera nakoniec na oboch víkendových festivaloch na pódium spievať nikto nepozval, tak mu to vykompenzujeme aspoň teraz. Karel Hegner a Glória.

0: No a teraz hurá naspäť na Moravu, konkrétne do Ratíškovic na Medzinárodný festival dýchových hudieb, kde v nedeľu 12. júla kapely z Moravy, Slovenska či Holandska vyhrávali už na 58. ročníku tohto podujatia. Mojou prvou respondentkou bola riaditeľka festivalu pani Jana Koplíková.
1: 58. ročník už sa koná tento rok. Kedy to začalo, ako to začalo, prečo to začalo?
2: Takže pěkné odpoledne. Je to 58. ročník, jak už tady bylo zmíněno. Proč to začalo? Bylo to z iniciativy muzikantů, respektive tří srdcařů muzikantů, kteří chtěli ukázat prostě své umy, to, co umíjí, a chtěli, aby se lidi setkávali a mezi sebou i dechovky vlastně porovnali svoje kvality. Byl to jeden z mála festivalů tady široko daleko a proto my kolikrát dáváme i přívlastek, že je to Moravský Kolín, protože vlastně po Kolíně to byl druhý největší festival dechových hudeb v Československé republice.
1: Už se to teda darí držet 58 rokov, čo je teda samozřejmě úžasné. Ako sa taký festival kreuje celý? Ako to vlastně celé vzniká?
2: Samozřejmě je to buď na popud diváků nebo tady našich návštěvníků festivalu, kteří potom píší takové hodnocení, za což já teda samozřejmě moc děkuji. A je to hodně inspirativní a navádí to na to, koho vlastně ten další ročník máme sem pozvat. Takže je to i o divácích, co by se jim líbilo, dávají své tipy. Je to samozřejmě i o muzikantech, kteří třeba tady hrají s nějakou jinou dechovou hudbou a napíší, že hrají ve své dechovce a ta ještě v Ratíškovicích nevystupovala. Já dávám samozřejmě možnost i začínajícím dechovým hudbám, mládežnickým dechovkám, protože tyto mládežnické a dětské nemají možnost vlastně vystupovat na velkých festivalech. A tak toto je jedinečná příležitost, aby se mohli svým způsobem, jak když teda, vyprezentovat.
1: Do budoucna ještě nějaké, dajme tomu, že cíle, aké máte, že kam by se to ještě možno dalo posunout, aj keď teda při 58-ročnom festivale to už nie je jednoduché, ale predsa len sa spýtam.
2: No, já osobně bych to samozřejmě chtěla do toho 60. ročníku, aby ten 60. ročník byl zajímavý, aby program byl krásný, aby se to prostě všem, kdo sem přijíždějí, líbilo, protože si velice vážím těch lidí, kteří sem přijedou ze širokého okolí a přijedou vlastně každý rok, což máme tady jako své přátelé už, kteří sem jezdí 30, 40 roku, takže za to já jim strašně moc děkuju. A 60. ročník bude určitě takový trošku zavazující, protože festival jako takový nebo vůbec veškeré ty kulturní akce jsou o financích, tak věříme v to, že obec bude nákloná k tomu, aby jsme tady ty ročníky ještě nějaké udělali. Bude Ministerstvo kultury Jihomoravský kraj, kteří bývají vlastně hlavními finančními patrony našeho festivalu, že budou i do budoucna nám tady zůstanou nám věrní.
0: Ako paní riaditeľka festivalu povedala, priestor tu dostávajú aj mladé kapely a presne také boli prvé dve v nedeľnom programe. Kapelníka prvej z nich, Pavla Daďu, som si odchytil hneď, ako jeho sebraňáci zišli z pódia. Konkrétne pri nich ma naozaj zaujímal najmä ten zvláštny názov kapely. Na festivale však všetko fičalo tak rýchlo, že nájsť chvíľu ticha na rozhovor bolo naozaj náročné, veď posúďte sami.
1: Nás sa s testovankou napríklad stále pýtajú, kde sú testovaní. Prosím ťa, máte aj vy tento problém, že kde sú sebranice?
3: Také, také.
1: Tak nám vysvetli, ako je to s tým vašim názvom.
3: Tak bylo nás hodně dědin a nemohli jsme se dohodnout, zkrátka jistě, jak se budeme jmenovat, tak nakonec vyhráli sebraňáci, že jsme pozbíraní.
1: A ještě jaké názvy byly v konkurze například?
3: Pavlovánka a tak dále, takový ty názvy, nebo roštěňáci, roštěnka a tak dále, to se nám nelíbilo moc, takže...
1: Výborně, a teraz to začne aj po rozhovore. Na druhou otázku jsme se museli přesunout, lebo začala nám do toho hrát dýchová hudba za Humenka, ale zpět k sebraňákom. Ta vaša lokalita, ještě aby jsme našemu slovenskému poslucháčovi přiblížili, že odkiaľ vlastně jste?
3: Roštění, to je taková dědinka vedle Holešova, Kroměříže a tak. My jsme vlastně všichni začínali v Zušce v Hulíně a tam nás právě pan učitel Voříšek dal dohromady. A potom, jak jsme odrostli a doplňovali nás, tak jsme si řekli, že nám to bude chybět, tak jsme založili vlastně na vlastní pěst tady, aby jsme se setkávali dál.
1: Vy máte ten věkový priemer 20 rokov, jsem počul. Tebe sa to ako kapelníkovi ako darí ukočírovať takúto neskrotnú partiu mladých ľudí?
3: Niekdy ťažko, ale oni sú celkem vnímaví, takže dají sa.
1: A ešte si možno povedzme, nejaká nahrávka, už máte niečo na konte, alebo sa niečo chystá?
3: Nahrávku oficiálne ešte úplne ne, spíš na YouTube sú takové rôzne veřejné skladby, ale snažíme sa dať dohromady skladby na CDčko a natočiť CDčko.
1: Výborne, a ešte možno skúsme pozvať na nejaké podujatia koncertného typu, kde vás najbližšie možno uvidíme.
3: Určite to bude ten chválno v Lísky, ktoré budú následovať, a potom je to v zahrade Viešky a tak dále. A je možnosť proste na sociálnych sítích sa podívať. Máme všechno napsané, ať na stránkach, tak na Facebooku a na Instagramu.

0: No a čo všetko teda ponúkol 58. ročník Medzinárodného festivalu dýchových hudieb v Ratíškoviciach? Mládežnícke kapely Sebraňáci a Záhumenka, domáca veselá muzika z Ratíškovic, jubilujúci Vracoviaci a ich dýchovkoví priatelia Západská z Holandska, muzikanti Ladislava Prudíka, Žadoviaci, Naša Drietomanka a Stříbrňanka. Podujatím sprevádzal nielen dnes už spomínaný Karel Hegner, ale aj Dagmar Kamas-Bielíková.
1: To je osôbka spojená s festivalom v Ratíškoviciach. Už nejaký ten rôčik. Dnes samozrejme z pozície moderátorky, ako vlastne došlo k tomuto spojeniu? Že ty a tento festival.
2: Krásný den, moc vás zdravím. Letos je to můj 12. festival už. Je to neuvěřitelné, jak to letí takhle. 12. v roli moderátorky, jinak v roli účastníka nedokážu říct, ale myslím si, že jsem tady třeba tak 8krát hrála předtím. Došlo k tomu velkou náhodou. Já jsem totiž začínala moderovat s Karlem Kopřivou, který tady festival mnoho let moderoval spolu s Růženkou Dobešovou. Vlastně ten jeden rok Růženka měla jet někam moderovat s Mistříňankou. A tak právě Kája navrhl, že bych se mohla jít s ním. Řekl mi, ať si to poznačím, že neví, jestli to projde. Pak mi volal, že to teda prošlo, no a tak jsem tady byla. Bohužel Kája ještě ten samý rok nás opustil do muzikantského nebe a tak jsem si říkala, no kdo ví, asi to byly moje první a zároveň poslední Ratíškovice, ale asi to nebyla žádná hrůza nebo tragédie a příští rok už jsem tady byla sama a od té doby už to tak nějak jedu.
1: Ty máš na starosti aj propagaci tohto festivalu na sociálnych sieťach, čo teda viem, že teba asi dosť baví. Povedz mi možno,

0: Ono nevždy má člověk možnost, prostor, různé rodinné konstelace na to, aby přišel na festival, nebo těch akcí je prostě spousta, takže beru, že i já sama se ráda aspoň někdy podívám třeba na nějakou reportáž nebo na nějaké videa z jiné akce, které jsem se nemohla zúčastnit naživo.
1: Super, a ještě taká posledná, osobnější otázka, čo ty například z té dnešní ponuky máš úplně, že taký osobný top?
0: Co se písniček týče, tak já vždycky zmiňuji, že moje velmi oblíbená a zároveň neoblíbená polka je Slavíček od Miloše Procházky a Ivanky Škrhákové. Já tomu říkám lobotomická polka, protože tu si pak člověk opravdu ještě minimálně další týden zpívá. A co se týče kapel, tak mám velmi ráda Drietomanku, mám velmi ráda Stříbrňanku, na tom jsem, troufám si říct, vyrostla úplně, nebo vždycky, když jsem v mládí jsem jezdívala, tak hlavně prostě na Stříbrňanku, na Drietomanku. Ale musím říct, že ten výběr je skvělý v tom, že třeba i dechová hudba Sebraňáci, jsou to mladí muzikanti, byli tady poprvé, hráli úplně parádně. Dechová hudba Záhumenka, troufám si z mé pozice říct, že jsou to děti ještě a taky hráli krásně. Takže za mě každá ta kapela, která se vlastně jako aspoň snaží a je tam taková ta láska k té dechovce, tak ta tady má být a ta hraje. A pokud to takhle je, že ty lidi mají opravdu tu dechovku v srdci, tak to jde vždycky poznat, než když je to jenom nějaká, nechci říct jako uměle vytvořená kapela, ale prostě člověk to

Ja Christiu, si Christos je rozdelený, si Pavel bol za vás rozpiatý, abo si v imia Pavla vy byli pokreštené. Ďakujú Bohu, že ja nikoho z vás nekrestil, okrem Krispa i Gaja, a tak nikto nemôže povisti, že vy byli pokreštené v moje imia. Kresty viem tož i domášnich Stefana, ale ciem Kristiv išči i da koho druhoho neznám. Bo Christos mene neposlal krestity, no ohološovatý evanhelie. Pravda, ne v múdrych bysidách, že by Christiv krest nezistal porožní. Slovo o kresti je hlupotou pro tých, što propadajúť, no pro nás, kotri čekáme spasiňa,

Prvý pomianý hospodí sviatíša od Salenského archiry našeho ľuba papolímskeho preosiašiša archiepiskopa i mitropolita našeho Kyrionu i že daruje sviato tvojim cerkvami lícili čestý strávidel den svojuši pravopraviaši

Ktorý polesí dušam našimi mírami, robí Hospoda, prosím. Proče vremia života našeho, míri pokojný, skončatý Hospoda, prosím. Kristianský a končiny života našeho,

Tak ať! Nezboží se chrám, jak ty by si přál, ale život sám nám ulečí. V duchu počítám, co by nás tak stál, malej dům a krám. Co se hrabeš v tom šupleti? Polož to! Polož to!

0: Dalibor Janda, snad sem si měl všímat víc. Přibližně před mesiacom som doma v Pezinku otvoril večer okno a počujem spievať Dalibora Jandu. Hovorím si, to nie je možné. Mám halucinácie a v zápätí som zistil, že v ten večer spieval v Pezinku na zámku. Neuveriteľné. Nikdy som nebol na jeho koncerte a tak prišiel on za mnou a až do bytu mi cez otvorené okno skočil. Na 7. mieste máme aj dnes Zuzanu Smatanovú s jej novinkou Mama mala pravdu.
1: 7. miesto.

tak ať nezboří se chrám, jak ty bys si přál, ale život sám nám ulečí. V duchu počítám, co by nás tak stál, malej džum a krám. Co si hrabeš tam v šupleti? Polož to! Polož to!

0: neklesejte na mysli a zvítězíte.
1: Přes deň jasno až polojasno. Silne júci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
2: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
3: Co je nového?
4: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinské ulici otáč.
5: 400 to přítají.
6: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
8: To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
11: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Našimi prvými hostiami budú Gabriela a Heinz Schleusenerovci, ktorí sa nám na začiatok predstavia.
1: Ich komme aus Košice, aus der Slowakei und bin groß geworden in Metzenseifen bei meiner Oma.
0: Pochádzam z Košíc a vyrastala som u mojej starej mami v Medzene.
1: Ich habe studiert und ich habe mich mit Mantakischen schon in meiner Diplomarbeit.
0: Študovala som v Prešove a mantáčtinou som sa zaoberala už vo svojej diplomovej práci.
1: Eine Pause, ich habe an der Uni unterrichtet, an der WST oder TU Košice.
0: Neskôr som vyučovala na Technickej univerzite v Košice.
1: Ich habe bin ich nach Berlin gegangen und dort habe ich etwas ganz anderes gemacht.
0: Po svadbe som odišla do Berlína a tam som sa venovala niečomu úplne inému.
1: In Rente gegangen bin, haben wir uns mit meinem Mann.
0: No po mojom odchode do dôchodku sme sa s manželom začali zaoberať nárečiami a vydali sme v Nemecku slovník nemeckých nárečí.
2: Ich bin von der Ausbildung vom Studium her Mathematiker, habe auf dem Gebiet der Informatik gearbeitet, war ein paar Jahre.
0: Študoval som matematiku, pracoval som ako informatik a v Prahe som niekoľko rokov pracoval na poli počítačovej lingvistiky.
2: Und während dieser Tätigkeit habe ich die Kontakte zur TU Košice geknüpft.
0: Počas toho som sa dostal do kontaktu s Technickou univerzitou v Košiciach, kde som spoznal moju ženu, s ktorou som bol veľakrát v Medzene.
2: Über die Mundart, über die Sprache, auch über die Verwandtschaft, über die vielen.
0: Fascinovalo ma tamojšie nárečie, ako aj jeho príbuznosť a priezviská, ktoré sa tu stále objavujú, ako napríklad Gedeon, Eiben, Schmotza, Schürger, Bodenlos, Müller a mnohé ďalšie.
2: Und habe im Ergebnis dieser Kenntnis der neuen Verwandtschaft.
0: Na základe tejto skúsenosti som sa začal venovať histórii a kultúre tohto mesta.
2: Die Kultur dieses Ortes zu beschäftigen war sehr überrascht, was dort für eine Handwerkskunst über Jahrhunderte.
0: Bol som veľmi prekvapený umeleckým remeslom, ktoré tu po stáročia existovalo.
2: Im Ergebnis eine Webseite erstellt. Metzenseifen.de.
0: Zostavil som stránku metzenseifen.de, ktorá sa neskôr rozšírila o stránku
2: mantakisch.de.
0: O akú stránku sa jedná a čo je hlavným cieľom tohto projektu, nám bližšie priblížil jej administrátor Heinz Schleusener.
2: Das Hauptziel ist eigentlich so viel wie möglich gesprochenen Dialekt zu erfassen und
0: hlavným cieľom je zhromaždiť čo najviac zhovoreného dialektu a zachovať to pre budúcnosť.
2: Die Zahl der Mundartensprecher abnimmt. Es sind hierbei zwei Dinge zu sehen. Zum einen,
0: žiaľ, je to tak, že počet ľudí, ktorých materinským jazykom je toto nárečie, stále ubúda.
2: Nicht so gewünscht in den Berufsbereichen, in denen die Leute sich.
0: Má to dve hlavné príčiny. Po prvé, stále viac sa presadzuje slovenčina. Po druhé, nie je nárečie vítané v tej pracovnej sfére, kde sa chcú ľudia väčšinou kvalifikovať.
2: Und weiterhin es ist so, dass
0: tam sa rozpráva s písomnou
2: nemčinou.
0: Okrem toho moderné jazyky stále viac a viac dialekty menia. Takže dnes už napríklad ľudia v Smolníku alebo v Štoh sa nerozprávajú tak, ako kedysi rozprávali ich starí rodičia.
2: In Schmölnitz oder Stoß nicht mehr so sprechen wie ihre Großeltern.
0: Takže táto web stránka je pokusom zachovať to, čo teraz máme, v podobe zvukového dokumentu.
2: Und ich hoffe darauf, dass möglichst viele.
0: A želám si, aby čo najviac mladých ľudí využilo túto šancu a išli so svojimi smartfónmi či notebookmi za svojimi starými rodičmi a poprosili ich, aby im niečo porozprávali, čo by sme potom mohli nahrať na našu web stránku.
2: Sie können das dann ganz einfach auf die Webseite hochladen.

0: Kultúra nemeckých predkov na Slovensku je veľmi rozmanitá. Dodnes sa udržiava v rôznych regiónoch po celom Slovensku. Doteraz sme sa rozprávali najmä o medzevských mantákoch a počúvali sme piesne z Medzeva. Avšak svoje nárečie aj svoj spevácky súbor majú aj v Smolníku. Smolník bol v časoch svojej najväčšej slávy európsky významné banské mesto. Preto má svoj názov vo všetkých jazykoch, ktoré boli na našom území dôležité. Latinsky sa volá Semelnech, maďarsky Sumelnok, nemecky Šmülnic, nuž a tunajší mantáci volajú svoje mesto Šmilenc. Z niekdajšieho kráľovského mesta sa dnes pomaly stáva oblasť pre prázdninových chatárov. Predsedom miestnej skupiny karpátskych Nemcov je Otomar Vasilco, ktorý nám predstavil aj ďalších členov spolku.
1: Meno menis Otomar Vasilco, ich zada Vorsitzende von der Gruppe in Schmelnitz. Das ist die Kulturreferentin, meine Frau Marianne Vasilco, das ist die Leiterin den Sängerchor, Frau Kohlmeier und die älteste Mitglied Frau Jäger. Volám sa Otomar Vasilco, som predseda miestneho spolku. Naša činnosť sa odvíja na tomto mieste, každý pondelok sa tu stretávame a hodnotíme si svoju prácu, vždy niečo nové hľadáme z histórie, hlavne sa zaoberáme kultúrnou činnosťou. Toto je naša kultúrna referentka, tu je naša vedúca spevokolu a tu je jedna z najstarších členiek nášho spolku. Pani Kohlmeierová, pani Jägerová a pani Vasilcová.
0: Kultúrna referentka Mária Vasilcová tiež pochádza zo Smolníka a mantáčtina je jej materinským jazykom, ktorým od malička rozprávala so svojimi starými rodičmi. Porozpráva nám o činnosti spolku, ktorý sa každý pondelok stretáva, aby sa pod vedením pani Kohlmeierovej učili nové piesne, ako inak v mantáčtine, za čo na vystúpeniach zožnú veľký aplauz. Je to totiž v dnešnej dobe veľmi zriedkavé, lebo dnešná mládež mantácky nerozpráva.
2: Ich has Maria Vasilcová, sehe ich geboren das Schmilenz. Meine Muttersprache ist die mantakische Sprache. Wir haben daheim immer mantakisch mit der Großmutter und Großvater mantakisch geredet. Und jetzt sehe ich in der Kulturverein in Karpatendeutschen sehe ich die Kulturreferentin. Und jeden Montag trifft man sich hier in der Stub, habe eine Sängergruppe, liebe sich jede Woche neue Lieder, gebe Auftreten und sehr, sehr dankbar der Frau Kohlmeier. In Sängerchor ist sie die Chefin, die nimmt uns immer verschiedene gute Lieder aus und das, wenn man sich lernt, liebe sich in Mantakischen und muss man oft dann überlegen manche Lieder, aber aufspielen sich. Und wenn wir gehen, aber auftreten, haben wir immer einen großen Applaus. Weil in Läden gefällt es sehr, wenn wir singen in der unseren Muttersprache. Und unsere Muttersprache ist sehr leider, ist schon zu Ende. Weil die Kinder, die Kleinkinder, lernen nur Englisch oder lernen, gehen sie weg und können sie nicht mehr in Mantakisch selber. Ist uns das schon sehr schwer. Und wenn wir sich treffen, wir reden immer mantakisch.
3: Wir haben auch einen Verein, wo sie nur Slowakisch können. Und hier muss ich das aufschreiben, wie das soll aussehen. Das ist noch ein Punkt.
0: To boli slová pani Vasilcovej a pani Kohlmeierovej o speváckej činnosti spolku, ktorý svoje piesne spieva v čoraz zriedkavejšej mantáčtine. Na ukážku nám spoločne zanútili pieseň Wie hoch ist unser Kirchturm?